Vyslechli jste si 7. část vyučování 23. žalmu. Zítra vás zveme ve stejném vysílacím čase k poslechu další části.

Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech.

Ty, pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Ona pominou, ty však zůstáváš. Nebesa zvětšejí jako oděv, svineš je jako plášť a jako šatce změní. Ty však si stále týž a tvá léta nikdy neustanou.